0: Žiwjenje často je překvapjenje, spěwaše runje Sofia. Ano, haj, my chcemy was wězo tu rady překvapić, z tojšto temami, ale no haj, małki dolat. Wam, dźensa rano, z najmniejsza jižo damy, a to z Matejom Cyżom. Dobre ranie, Matejo.
1: No, rad lubię, dobre ranie. No tak słyszymy, dźensa, na przykład w serbskich filmach, na serbskim temu wieczoru, ramiku nesło filmu festiwala, kiż w odmieso, wczera wieczor tu budyżinie, Katka by tam za nas podla, a netko rano šestřich jo zase tu před mikrofonem stej. Wow. To po takim jedna z temo dženca dalša, respektivně dalše prašenje je sebi Klemens Schmitz daju, kak byli so v domje ze stovom. A nie, s tym nie je spovedne stov menjene, tykovane domy so tak tež menuja po takim umgebinde haus Němsce. A vizor Marjan Reho za nas tež na džencniši soboče športové pokyve za konc tydženja. A dundak poda so dženca z nami na krótki vulit do raja pčoukou.
0: To a jeszcze wiele wiac w naszym džencnišim rozvozovym programie. Wy wiesče, kaž sobotu předco sme dženca hodinu pozdišo z vami stavali, za to pak tež hodinu dleje z vami snedamy, kiba so z vami hižo do zarodki džemy, abo nešto dževamy, kaž tež predsa my vosevamy dženca, hač dođe sačich a přijeme vam celé veľa vesela známaj.

0: dźesać mjeńšinu donapo 6 je, a štušče dźens rano sobotu porjadne snědač z cautu, tučnje kobasu a znano tež z Nutella. No hajtun drbi tež športovač, kiba znano prostče při športče přiladovač. Jan Reho ma tu za nas pokive.
1: MDR Sachsa, Serbski Rozvoz. Sport.
2: Tež lětsa líča dumpošportovce zase z důbojo mes amtěrovacím mištrom Paulom Domšom ze Zejc a viace kručným dobečerjo mištorstva Filipom Králom z Rožanta. Zazběhové vůběžovanie nímských dumporových mištorstvou DDM převedže se dženca v Adelsdorfe pola dumporového kluba Adelsdorf. Popodňu dvěma jsme a tam technické přeprovovanie dumporov a od napou štyrioch jeničky kvalifikacijský by. Prýný letuší hodnočenský by DDM zmeja v Adelsdorfe dženca večer na po sedmých. Běhaj v Bačonju a Horkách stejtaj v ubeđovanským kalendre 12. julia a 2. augusta. Koparske vinovatostne r. Po dvutečenské přestavce tvorí načelná rád TSV Wachau druhé mústvo športová jednotka Nebelčice prýnje mústvo zazby do dybkových rů dženca sobotu. Zakop ve Wachowe na po jenej. Dženca od dvěmaj raja biskopičanské katé VFC Plauen a rajne zjednočenstvo Vulke Žáre športové tovarstvo Radvo. Hodinu pozdíšo nastupí prýnje koparské mústvo športové tovarstva Marijiny Hvězdy v Kupšicach. Dybkové koparské rejúce nedželu v Delanach a Horianach převedžete so stajnie dvěry a to napojenej a cioch. K druhému mustu SJ Kruščice přijedujúce hosťo z Minakova a k prýnjemu mustu SJC Kopario z Linovca. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice pohosťi júce v Ralbicach Rajne zjednočenstvo Lubuš Čisk a prýnje mustvo Sokova Ralbice Horky rozestaja so s celkom z Ottendorfa o Krle.
0: To bych ju športové pokyvy Jana Rehorja a tež chceš vúsledky svišoč? No aj, to zapíče rádio punčelu zaso, to zmi Jan Rehor šitke vúsledky za nás.

pjeć mjeńšinow do napo sedmich je Maticuš smje za nas nedom powěsće dźensnišeho dnja. Ale trochu spokojecu powěsć mam nětko hižo za was. Ličba bjezdźownich je w meji w Hornej Łužicy mjenujcy lochce spadowała. Hej, kunc měsaca je a z tym mam zaso aktualne ličby za was. W Hornej Łužicy je nimale 20,000 ludzi bjezdźownich. Z tym leži kwota bjezdźownosće tučasnje pola 7,3%, što ještě nie je celé tak spokojace. Zasadnje so na dživých vikách v Hornej Łužicy tu chvílu malo hýba, tak Anja Schellingová, jednačelka agentury za dživo Budešinje. V meji môžeše pak menje bjezdžunich nuje dživo započeć, hač ište zajšvim měsacu. Viace ľudí vúživa tuž možnosće podpíry dživovej agentury, a to za pouvanske dále vúviče, kýba za novo usměrenie.

A nětko zladujemy na komunalne finansne wurunanje. No hej, to je nětko taki terminus, co na kóždomu něšto nepraje. To je také rjadowanie w Sakskej, při kotrymž swobodny štát swójske dawkowe dokłady miestam, gmejnam a tež wokrysam rozdźěla. A to wie so ze zamierom finansnie słabe komuny podpierać, tak so maja šudže runohodnu živensku kvalitu a so môže komuny potom wie so tež svoje nadawki spelnić. A prezident tutoho sakskeho sejma město a gmejnu Bert Wenčke tun je spokojom ze finansnym wurunanjom Sakskeje. Komuny dostanu přidatnje viacere 100 milionů euro, so bychu sociálne wudawki a twarske projekty financovali. Pola nás nastřelaku MDR rěčeše vunčera vo spokojacim kompromisu, kotrož su tam namakali. Je se pokazało, zo zdžerža v nuzových situacijach romadže. Prezident Sakskeho sejma městu a gmejnu Wenčke na to skečni, zo so přidatne miliony pak předovšim přes kredity financuja, přes to si poprom tyž jenož čas kupiš. Zasadnje pak je vězo dále spokojom s aktuálnym finančným vyrovnaním.

0: A kež runje hižo připowědźene a slubjene, poladamy nětko z Dundakom. Do kouča.
1: Že viacore všelake domjace zvierjata opytał, ale tajke drobne domjace zvierjata, kaž mu dźensa opyta, to jeszcze ženje nie. Cele zbliska widział, a to su menujcy čornake z pčoki v Kruščicach, Herta a Achim, Mataj menujcy zromadne hobby, Sotra a brat, wonaj Mataj doma cí lude čoko. Vitajče Herta a Achim.
2: Witaj, Dundako.
1: Dźensa, je wulka kontrola. Wulka kontrola koču steje na planje Herta Džeda Mačeve vaše koče steje.
2: Po nas domajan, ha dvajtam hokap na kromeši.
1: Achim, kada je njako džičo k tutemu hobi přinže čoki mič, abo so z pčuarjom stać?
3: Ja sam jeho upojeno pčuara mitvjačić, a to sam ja so tak jara zajmuo, so sam ja so sam čoki džeržić, a mitvjačić.
1: Čoki pa nemže, že nekako kljeva začinč, ale trebaš viste vitski k tomu, što da jen tam što treba?
2: Jen koč.
1: To je teke, hej teka vljka kista, kdež tak chceš, a potom išče vizo najprej raz jen lud čoko, že da jen se čoki nakupuje.
3: Pak ti te dosaneš na jenem štumu, kdež te vidiš, abo ti si te kupiš.
1: A potom jen išče treba osebiti grad, što tam šo k tomu sluša. Ja sem vidžala pola vas na dvore, tam leža osebite v obleki, Herta ma teki škitne, na je teku škitnu micu, en škitnu oblek, Achim tež, ja sem tež teki dostala. Rukajce, so ne by rukavali, potom máme jo teki, šta to reka, kurjak?
4: Kurjak, aj.
1: Kurjak? Vizo je asistent, nan Franz Depodla, dokiš cíle samim jako džičo, tak nešto tež išče ne zmištruje, Čeho hľada sa tu z tuto aparáta dženca kúri?
4: Tu kúr, pokázať tým čokám, kaž brekpo sa nieký list spalil. A to sa po napilná s tými smedom a po oni džia nuc.
3: Abo môžeme umerať žiť.
1: A potom môže sa kontrolovať. Što dá sa dženca kontroluje?
3: A co tým čokám deređo, abo ač máte jenú no kralunu, a když máte jenú no kralunu, potom tam kúnk skoncovať.
1: A kaj im vidí, a co im deređa?
3: Pon, když je také veselo vázia, a také se šídliskami machotaja, a když tým so dere nenžo, pon je také pomal so vázia, a pon to ríka so do mimo láč, a maja te varoa milbu, a to pon dávaj taká extra pych, a když to mu pomidimo.
1: To ríka, netko one všetko bude umere sú, přes tún kúr, a potom môžeme raz nuc poľadať, čať sa im deređe, rúne netko v meji šitko kčeje, šitko rozše. Maja dáte čoky rúne došť špice, na čím jen to spoznaje, abo to by jen tam kus pomáč.
4: Na tú čas nikde nie je taká uľka pizza, so maja oni nikde došť dobytka, so môže oni znať tú medovú rúbnošče hič. Tu odla mamu môžeš to zbože, so na škýrchu nedaleko prieč, tam všetci što pizza dále. A my budeme nikde naši tú čoky přepotať, šladať, čo poradkujú. A on tak přihotovať, so s jenom uľkým pasom vôko do kôvoko, so môžeme júce hič, to je jedno liska, tam když rubinia rúnek čie. Nikde rúne ten čas rubinia, a to sa mu nadžijeme, so to bude naše čoky dere přiúzač. A so tam pon do medu dvač pon.
1: To reka čornake z pčoky nesu pševele od rybika, milí.
4: Naše žan rybik, dokiž su naše rybiku pola 3 do 4 kilometrov daleko preč, a tak daleko naša čoka ne lečeva.
1: Kako da može jedna čoka lečeć?
2: En ve jim živenu leče jedna čoka si raz v oko švita.
4: A ty nieke nutsko.
1: A vy slyšíte, jo šo švoči a boči a trochu stracha ja šun mám, že jo je na kaune. Jedko so kúri,
4: ja, zbinč. No. Bude Achim rýdi zakúriť. Super. Ani tady on, što te čo kúčiť bude.
1: Po takým jeden ramík po druhým so učenie ze skoča a Achim je rúno prajú, tam je tá kráľuna, Achim je načím len tú kráľunu spoznaje.
3: To je také dlhšia, má zadk bolé brúne, hačte tamo.
1: A za čo je ona zamovita?
3: To je za to zamovita, za ten ľud, also neumre so ein Schatz nur wir modja da kriegen da gechoki
4: ne war da richtig los bujua
1: sto da sche will nit go was im nanum so man es wischi di
3: den chokam so jo dere muss man Kalonu jedeli, hat der Choki mehr dosch spitze.
0: Hat du te Djewa so kuhischte Tijen was bituje?
2: Hi.
0: Sto da je der Janne na dem Mitsch Pchoki jako dumjace zwirjata?
3: Te fein, so machst du dumma Choki jo, te net hat er mitkupit, da te se je verwanzas. A ti du se tak nutzlas, musst je immer s prostom, da te pizze nutzic, a pon musst liezen.
0: Hata, što se tibi na tym hobby u osebe lubi, a što ty si znano do to nie se przedseć moa?
2: Ja so do ty go wesela čini. E moj nuc ladač, a ladačka so tym dzio tym kalo nie widzeć.
0: Tak, potajki maš tež ze spčukami, jako domjace zvirjo, kitro vele dživa, a tež kitro vele vesela, a na koncu rjanu svutku šklencu medu, Utrobne džak za sem dženca vas smiva tu opetač pši koču i onah dale švoči a boči boze lipak čije po tekim. Čokam vele vesela a vam božime.
5: Božime, Dundako!
6: Dundak! Dundak! To je moja sobota!
0: To bi potekim vuljet Dundaka doraja Čoko. A jeli ceče tež vidžeč, kak tajkim koču vupada, a nic jenoš o tem svršeč, a jeli ceče tež vidžeč, što šo za hobby pčuarenja trebače, potom poladajče na internetnu stronu Dundaka, zato sme vam tam v obrazovu galeriju zastajili.

0: Nysowy filmowy festiwal je wczera na serbskim temowym wieczoru Woda a wizje z cyle rozdźelnych perspektiwą na Łužicu zladował. Z traditionelnych kaž tež z doprytkarskich. Tři filmy stejachu na programie. Započinajo ze NDR-skim klankovým filmom Jakošče vodní mužojo bichu Jana Hempela. Tutym filmje wodpokaza zaplenčena Hanka zalubovaného Jana. Do níž jimaj vodný muž nepoma. Potem sledovaše vizia přichoda. Serbska utopia C, kotraž raje po dobie Brunice vleče 2008 a Cicici. Pohodžinský film bú s pomocou kumštnie inteligence produkovaný. A v središčo ste moda žona, kotraž hakle z KI zaso serbsce reči, a kotraž ce vulki serbski volnočasný park natvarič. K zakončenju pokaza so dokumentacija vo naravanjach za hučbnu tvorbu Die Wendische Schifffahrt, kotraž zabira so tež z vosopinskimi aspektami komponista Jura Mečka. Tak daloko potekim skrótke akcjom filmam, kotraž je si hornjo a delno serbski, niemski a polski publikum lubič dał. Ale kak je runje k tuti kompoziciji cioch filmu došło? Moderatorka večerka a Kozima Strakenaucena.
1: Ten prvni film, to je en stary film, više, a my sme jara na to kečpojeme, so máme tiež filmy naša herbstva v programie. Ten tema bieše vodne mužojo, to je jasne. A potom serbska utopia, a to je jara novečasný film. A nekaj ten posledný film, ta hučba gre Die Wendische Schifffahrt od Kita Lorenza, to je tiež voda.
0: A runje tunde zvisk mjez tradiciju a přichodom je so publikumi tež dere lubiu.
2: Hajdeše jara zajímavé večer, vodměňavé, dokud jsme najprv trikový film si obdarali, potom tuto jara diskutovanou utopiju a netko na koncu vězo je to jen nesmírně dobré začíst, bo...
3: Za mě by ta jara zajímá, my se o sebe ten cíčí film jara lubivo, also ten dolat, jak je Juru Mitzk dživo a jak se oni tam netko tiež prezentovali, tam my se jara lubivo.
0: Vo sebe diskutovalo je so po filmach tež prašenje, kak hoča so serbske stavizny přichodže v filmje zvobraznič, tež s novými technickými možnosťami. Štako sú džele serbske utopie C napríklad, hižo s pomocou kumštnej inteligence nastali. Kozima Strakenaucena, čvonka Syče Vúžica film, má vúživanie KI za legitimné. Vidí šance ale tiež ranice.
1: Hače to je příchod, also to je nemyslu, also to je tiež so nepšiu. Tiež komčná inteligenta přece treba ještě idea od člověka a treba tiež potrebu.
0: A tiež dživa dženica Božena Bjaršec zabiera so s prašenjom, kak KI filmový svět zmení.
4: Vy můžete jak pomacať, dávě vede možnost, když může jen ty tak rec tu KI trénovat, že všelaké dživa, že zvukové dživa například při mikrofone. Ale to jsou doby jenom ramiku hýbač moc od čověska kreativita nebo tak rec obmězovaná, že tu umšnou inteligencu.
0: Serbské temy večer na Nysovym filmovym festivalu nepokaza s tym jenož stawizničky z Łužicy, ale też na kotre vášne a s kotrymi pomocnými sredkami filmovce Jensa Dževaja. A štúž ma netko zajím si serbskú utopiu C, kotra však je s pomocou kumštie inteligence nastava si sam vobladač v ARD mediatice Junamakače.

Čezač mjenšino, doho smich nedomje a tu su naše konstadženske pokjewy. Wjesny swiedzień zwiedzi so konstadženja w Kulocu, dženca a jutce z wiacorymi sportowymi akcjemi a jutce po podniu cioch potom tež z mijemietaniom. Meju mjetaja tež w Ralbicach a do dženca po podniu cioch. Bukečanska biesada a kulturospěchovace towarstwo přeprošuje ty na miejski swiedzień, a to dženca po podniu cioch przy wiesnie hospodze Bukecach. Skupina Serbska Reja a Dujer jo wosady przewodzie rejowanie a spiewanie bukečanskie drastowie skupiny, potem przyzamknie se jeszcze program na żoli. Miejemy to nie swiedza też w Komorowie, a to dženca po podniu na poštyrioch. Tež na zároče Serbsko-ludowa ansambla so meja mjeta, a to do runja po podniu štyrioch. Kór Lipa přeprošuje zhromadnje z křesćanskim socialnym kubanskim skutkom wšitkich zajimcov na naletni koncert jutře na poštyrioch na zároče zelového centruma kloštrje Marina Vjezda. Jutře po podniu štyrioch je zdobom naletni koncert s dźěćimi Witaj pěstowanje k wódnemu muži a kórom Žižino a to Male šanske cyrkwi. Štart je po podniu štyrioch. A jutře po podniu pěćich môžeće citiš do serbsko-ludowa ansambla do Budyšina dojeć na štvrty symfoniski koncert mjenujcy. Zaklinča tvorby všelakých komponistů a po hodinu do toho, po takým juce po podniu na popiečích, je tiež prezentácia dživaničky Běvy Vos, kýž navěduje Valburga Vaučic. Běvy Vos to je také slovenské vášně kirkového zpěvania. Što se si je koncu džena nazvučovali, to po takým nedželu prezentuje.

0: Běl nadźěweč je a tuž je zase Jan Rehor na rěče.
1: NDR Sakska, serbski rozhlas. Sport.
2: Tež lětsa liča dumpersportovce zase z dvubojo mes amtěrovacym mištrom Paulom Domšom ze Zejic a vjace kručnym dobečerjo mištorstva Filipom Kralom z Rožanta. Zazběhowe wubědžowanje němskich dumporowych mištorstvow DDM přewedźe so dźensa w Adelsdorfe pola dumporowego kluba Adelsdorf. Po podniu dwěmaj zmeja tam techniske přeprowanje dumporow a od napoł štyrioch jeničky

Runje smy, že z Josefinu Bretschneiderec rejowali, ale tež s tutemi interpretami smy če dźans rano rejować. Z křesćanom Mynkom alias Jamesom. Tež k spěvi Marlene Matikec da se dere zarejować. A tež tutun spěv klinči za disco Milena Vočerec spěva.

Zwiebelgi, nadźosać, nedomje, tu są nasze kunstdżinske pokiwy. Budeske nalečokiva, a to tež ze serbskim programom, dženca vústupi napojeni prinja serbska kulturna brigada a bědl naštri potom rejovanska skupina Vužičanka. Jutze strobja vás rano napojednačich, kroščanscu muzikanča a navečo napošestčich skupina Popsorben. W Kulucu svědča tuton kunstdženja Vesny Svědžen z nedom viacerymi sportovými akcjemi a tež s večernymi rejemi. Jutze po podnjucjoch so tuton svědžen potom zakonči s mejemetanjom. Mejemetanje svědča tež v Ralbicach a to dženca po podnjucjoch. W Komorowie metaja meju dženca na poštyrjoch. Anna Zarodze Serbsko-Ludowa Ensemble metaja mud budesku meju dženca po podnju štyrjoch. Bukečanska bjesada a kulturospěchovace towarstwo svědča dženca Mieski svědžen a to po podnju cjoch při Vjesni hospodže. Skupina Serbska Ria a tež dujerjo Vosady spěvanje a rejovanje převodžate. Potem při zamknje so pisane program na žoli. Chor Lipa přeprošuje na nalětní koncert a to do kloštorskeje zárody jutze na poštyrjoch, hižo od cjoch môžeče tam kofi pić. Program vôduje nimo Lipy tež botovský žonský chor z Lubina a mody chor Lipy Lipki. Serbski ludowy ansambl przeprosuje jutze po podniu pieczych na czwarty symfoniczny koncert, a już do tego na po pieczych je prezentacja dziewarniczki Biewy Wóz, kiż nawieduje Walburga Wałdzic. Tak daleko k naszym pokiwam. A dokież smyczy są runie budeskanaleczo, kotry spiju muso lipie k tomu chodzić, choć tytuł budeszin.

0: dźesać mjeńšinow do dźesaćich je. Swojej cyrkwi a swojej serbskej rěči z cyłej wutrobu přikilena. Ze žiwjenja Hertewičazowie pobožnje serbskeje wjesnje žony. Tak je titul artikla tutón kónc tydźenja w předźenaku serbskich nowinow.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach? A što bych ustawizny byli bez jednorych žonow a muži ze šednoho luda? Husto dosć mało o nich wiemy, dokiž su emt lidma slede po sebi zaostajli. Do nich słysza živnosćaka, to je němsce wirtschaftsbesitzerin Herta Vičazova z Janec, pola hodžija, kotraž běše od 1811 do 1911 žiła. Kotraž však se tež nesmie zamienić z vo wiele bule znatej basnicu Hertu Vičazec z Budešina. Tutym přinožku maja so drobne informacje ze šelakich žovo zestajíč k živenskému obrazi žony, kýž z možninám dženznišim trochu dolada do dawno zajšvých časov v Serbach. Zvědavý stronský artikel je napisała Trudla Malinkova, kajž prajene konc tydženskej přivoze v předženáku serbských novinju na denžeče.

0: Josef Donat je dospěwał a z tym je zaso čas za Jana Čepice.
1: Nábožne słowo.
0: Tute ma on dženca na doku a zamovitosti Kulowskeje wosady.
2: Nedawno bych w Berlinie na Češe Humboldtového foruma. Wo tam mějach krasny wulat na město. Tolaž to ich widzach, bětejš wostro zbiace. Na wiežach wokolnych evangelskich cirkwiow haj samo na měsčanskim rodzie zybola so Sjate Kříže. Porno tomu skutkuje arcybiskopska katedrala Sjate Jadwigi ze svojej nahej kupolu kajš planetari. Při poslednich twarskich dziewach su tam kříž z wieže wodstronili. Sjate Kříž je centralny symbol křesťanskeje wiery a dopomina nas na smerć a zroa stanjenje Jezusa Chrystusa. Kříž nas přewodza, kajž na křížovym puču, taktež v křížerskim procesionie. Bohu žak, v našej domizne sú kříže na cirkvinnych viežach. Namakame je tež na kirchovach, při pučach a polach, kajž tež v našich bydleniach. Oni zjavne pokazuja, zo je tu křesťanska viera živa. Skončne mám hišče prašenje. Mnoze noša vokovo šije, rečast s čižikom. Je se kujde toho vědomy, zo s tým svušak Jezuse Kristuse?
0: Nábožne svojo k dnie mieše dženca Jan Čepic z Kulova na doku a zamovitosti tamniš je v osade.